0: Metropole. Olomouc 92 a Šumperk 102,9 FM.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných hudebníků.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Sofiana, zpěváka, který vnáší do hudby svůj osobitý styl a emoce. Jeho skladby jsou plné síly a opravdovosti, což z něj dělá interpreta, kterého rozhodně stojí za to poslouchat. Sofian je jako ten kámoš, který tě vždycky podpoří a přinese dobrou náladu. Jeho hudba má ten správný šmrnc a umí tě chytit od první vteřiny. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc skvělých hudebních příběhů. Čekám.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
4: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
3: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
4: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
3: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
0: Sport.
3: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
0: Radio Metropole. Víc muziky.

0: víkend. Tvoje rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu kaktusová sukulantou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v smetanových sadoch. A návštěvníci uvidí pestru prehliadku rastlin od členů klubu kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok Flory, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na Flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že je určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. To je vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročí svojho založenia. Takisto v nabídce bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se bude kupovat na místě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun. Takže na místě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. A teď tu máme britskou kapelu Nothing But Thieves, která kombinuje rockovou energii s melodičností, co tě nenechá chladným. Jejich hudba je jako výbuch emocí, který tě chytí a nepustí. Tahle parta má styl, co je současně syrový i promyšlený, takže si přijde na své každý, kdo miluje opravdový zvuk a silné texty. Neodcházej, protože na Metropoli ti přineseme víc.

0: berani, býci, blíženci a raci budete se potit v autě, doma i v práci.
1: Jsem spocená jako vrata u chlíva.
0: Lvi, pany anebo váhy, i vy se usmažíte záhy.
2: Hej, vy tam nahoře! Udělejte s tím něco. Sešlete mi pár velbloudů nebo trochu vody, ano?
0: Štířím, střelci, kozorozi, vodnáři. Dejte pozor, ať kvůli vedru nemusíte k lékaři.
3: Bude hic, Cecilko, hic bude.
0: A co my ryby? Nám se v každém bazénu líbí.
4: Tak si plavky pojedem se vykoupat, že tam nikdo nebude.
5: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Tady je tvoje metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu kaktusová sukulantou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v smetanových sadoch. A návštěvníci uvidí pestru prehliadku rastlin od členů klubu kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok Flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na Flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že je určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. To je vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročí svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se bude kupovat na místě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun, takže na místě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání, přejeme, jak se výstavu kaktusů a sukulentů tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin! Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
3: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
2: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
3: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
2: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
0: Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Obloha by zase měla být téměř bez mráčků, čeká nás další slunný den s nejvyššími teplotami mezi 34 až 37 stupni. Na horách bude o něco chladněji, rtuť teploměru tam nepřekročí 32. Díky horku nejsou nahané téměř žádní komáři. O víkendu by se vlivem vedra měla snížit také aktivita klíšťat. Teplé počasí je těžké i pro lidi, biozátěž bude zítra na nejhorším stupni.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Tvoje ráno.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc skvělé muziky.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: Dnešní den.
1: Berani, býci, blíženci a raci, budete se potit v autě, doma i v práci.
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva.
1: Lvi, pany anebo váhy, i vy se usmažíte záhy.
3: Hej, vy tam nahoře, udělejte s tím něco. Sešlete mi pár velbloudů nebo trochu vody, ano?
1: Štíři, střelci, kozorozi, vodnáři. Dejte pozor, ať kvůli vedru nemusíte k lékaři.
4: Bude hic, Cecilko, hic bude.
1: A co my ryby, nám se v každém bazénu líbí.
5: Vem si plavky, pojdem se vykoupat, že tam nikdo nebude.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
5: Potkejte tváře televize Nova.
4: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Kristýnou Kloubkovou.
4: A Martinem Pouvou.
5: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Thank you.
1: Tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
2: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
3: Pánové, držte si klobouky a dámy, vy raději taky. Francouzský fotbalový expres Osman Dembélé totiž na mistrovství světa předvedl kousek, ze kterého obráncům Norska ještě teď třeští hlava. Při výhře Francie 4-1 stihl nasázet hat-trick za neskutečných 25 minut. Rychlejší byl v celé historii šampionátu už jen jeden chlapík v roce 1954. Útočník Paříže a čerstvý držitel zlatého míče zářil hlavně u třetího gólu. To byla vyloženě fotbalová poezie. Francouzi si 50 vteřin ťukali míč tak dokonale, že se ho dotkl úplně každý hráč na hřišti, než ho Dembélé s ledovým klidem poslal do sítě. Sám střelec po zápase skromně hlásil, že to sice bylo pěkné, ale to nejdůležitější teprve přijde. Francie tak s přehledem vyhrála skupinu a dál válcuje turnaj.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
11: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Pojďte si je poslechnout. Plumlovský zámek na Prostějovsku ohrožuje dřevomorka. Kvůli tomu nabere oprava severní fasády zámku zpoždění. Dřevomorka napadla trámy a ohrožuje stabilitu památky. Sanace a výměna trámu potrvá nejméně rok. Zlepšení mobilního signálu ve vlacích. Správa železnic s operátory dokončila za téměř 73 milionů korun instalaci 5G sítě do tunelů na trati z Prahy do Ostravy a Brna. Postupné zapojení začne tento měsíc.
4: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující.
3: Doplnil mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Sport. Fotbalová Sigma Olomouc mění vedení. Spolek na valné hromadě zeštíhlil výbor ze 13 členů na 7. Předsedou zůstává Jakub Beneš, novými místopředsedy jsou Michal Hrubý a David Rozehnal. Po dlouhých letech v klubu úplně končí známé tváře jako Jaromír Gajda nebo Josef Lébr. Nový výbor se chce zaměřit na rozvoj mládežnické akademie a správu Androva stadionu. Zprávy z regionu pro tuto chvíli končí. Vy ale nikam neodcházejte, protože už za moment se podíváme na to, jak to vypadá na našich silnicích a jaké počasí nás dnes čeká.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Máme před sebou víkend, který se zapíše do historie. Teploty vyšplhají na extrémních 37 stupňů ve stínu, zítra taky minimálně 38. Podle meteorologů jsou v ohrožení absolutní české teplotní rekordy a rtuť teploměru se může místy přiblížit až k šílené 41. Červnové dny jsou dlouhé, slunce pálí na maximum a vy nezapomínejte na pitný režim a schovejte se někam do stínu. Víme, jak bude? Jasno, teploty budou o víkendu atakovat 40.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Na dálnici D1 mezi Mořicemi a Ivanovicemi nahané ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchaný kamion, stojí na zpevněné krajnici, tak kolem něho projíždějte se zvýšenou opatrností. Hlášeno je tam menší zdržení, začínají rychlé dopravní zprávy. Pokud jde o policejní hlídky, tak ty dnes ráno z řidiči dali na konci D1 u exitu Říkovice, pak stojí v Olomouci na Velkomoravské, muži zákona hlídají taky situaci ve Vyškově na Brněnské. Pozor na víkendové festivaly a akce, kde je třeba počítat s lidmi na silnici, ve v širším okolí ulic Štefánikova, třídy Tomáše Bati a podobně probíhá festival Zlín žije, takže i tam opatrně. To samé platí pro Zdounky na Kroměřížsku, kde se pro změnu koná Rockfest. V ulicích Kroměřížská i Střílecká je hustší provoz. Bystřice pod Hostýnem, tady pozor, propadlá revizní šachta a špatný povrch. V autě opatrně s klimou a dobře dojeďte.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc.

0: Metropole právě dnes.
1: Je sobota 27. června a my startujeme dnešní kalendárium. Pokud vyrážíte ven, rozhodně doma nenechte sluneční brýle. Dnes je totiž jejich mezinárodní den a v tomhle vedru se bez nich neobejdete. K tomu si klidně dejte i něco osvěžujícího, slavíme totiž také den ananasu. Narozeniny dnes slaví oblíbený český režisér Jan Hřebejk, filmový Spider-Man, Tobey Maguire nebo představitel Nevilla z Harryho Pottera, herec Matthew Lewis. Z našich regionálních osobností gratulujeme přednostovi z Univerzity Palackého Petru Konečnému a také starostovi Šternberka Stanislavu Orságovi. Na závěr si připomínáme i jeden černý den našich dějin. Přesně před 76 lety komunisté popravili 4 odsouzené ve vykonstruovaném politickém procesu. Doktorku Miladu Horákovou, záviše Kalandru, Jana Buchala a Oldřicha Pecla. Nezapomínejme, tohle je kalendárium na 27. června a díky, že nás ladíte.
0: Metropole právě dnes. Rodina Nova vyráží za svými diváky.
2: Potkejte tváře televize Nova.
0: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou.
0: A Martinem Pouvou.
2: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2020.

0: nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v cyklu výletech po našem kraji. Tentokrát zamíříme na jednu z nejoblíbenějších tras u nás. To znamená legendární cyklostezku Bečva. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a cyklisty.
1: Odkud kam pojedeme a co je na této trase na cyklostezce Bečva tak oblíbené?
2: Tak dneska vás pozvu zajímavým autobusem, který by vyjížděl z Lipníku nad Bečvou a jel by přes hranice Valmez až do Vsetína a vraceli bychom se, tam vystoupíme a vracíme se dále zpátky po cyklostezce Bečvě. Skoro celá Bečva je asfalt, velice krásný povrch, krásný výhledy na řeku, krásný výhledy na města. A co je zajímavý, tak jediný kopec je mezi Vsetínem a Valmezem, což je vlastně most, který musíte přejet, jinak je to pořád z kopečka až do Lipníku.
1: Zvládnou cyklostezku Bečva i rodiny s dětmi, nebo je to spíše pro zkušenější cyklisty?
2: Doporučuji rodiny s dětmi, doporučuji více dětí, klidně jeden rodič, je to bezpečný, je to krásně značený a je to úplná pohoda.
1: Můžeme se někde dobře najíst nebo se někde příjemně zastavit na občerstvení?
2: V každém městečku objevíme, co hrdlo náčí. Od zmrzliny po vynikající gastro. Budete projíždět gastroprodukty, které si můžete vybrat podle vlastní chuti.
1: Inou cyklostezka Bečva je další skvělý tip na pohodový výlet po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému za inspiraci, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dnes s námi ve vysílání. Honzo, díky, šťastnou cestu.
2: Děkuji a všem cyklistům, potkejme se na Bečvě.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných hudebníků.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město vyhlásilo boj s vizuálním smogem. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Pokud si necháváte doručovat do zásilkových boxů v ulicích jídlo, teď to raději nedělejte. Potravináři varují, že v boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí zkažení potravin.
5: Sport. Fotbalisté Prostějova odstartovali přípravu na novou sezónu šance Národní ligy. V prvním utkání sice prohráli s Brnem 1-4, pod novým trenérem Bohuslavem Pilným se ale tvoří zajímavý tým. Pokračuje totiž úzká spolupráce s olomouckou Sigmou. V SKáčku zůstává útočník Denis Kramář a nově z Hané přicházejí mladíci Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor a Matěj Kolařík. Fanoušky navíc potěší, že v klubu dál pokračují i opory Koudelka, Šindelář a Matoušek. Informační blok máme za sebou. Teď už vás ale čeká jen samá pohoda. Nejdřív si posvítíme na předpověď počasí a hned potom projedeme s dopravou ty nejdůležitější úseky na Moravě.
6: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
7: Příliv extrémně horkého vzduchu ze Sahary vrcholí. Dnes nás potrápí teploty kolem 37 stupňů. V neděli se uvaříme dokonce při 40. Vzduch je navíc neskutečně suchý a že jde o naprosto výjimečnou situaci, dokazují i sázkové kanceláře. Bookmakeri totiž vypsali speciální kurzy na to, zda padne dosavadní absolutní český rekord 40,4 stupně z roku 2012. Tak vyplatí se jet celkově v klidovém režimu a s nějakým drinkem v ruce, víme, jak bude horko, teploty budou atakovat 40 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
7: Největší pozor si dávejte na D1 za exitem Hulín ve směru na Ostravu. 268. kilometr na silnici leží kus plastu. Na místo jede policejní hlídka. Tady jsou rychlé dopravní zprávy, kde si dneska dávat minimálně pozor na rychlost. S hlídkami se roztrhl pytel. Policii potkáte na D35 na exitu Velký Újezd, na okruhu Olomouce, na exitu Holice. Muži zákona jsou na D1 před exitem Lipník nad Bečvou Loučka, za exitem Hulín Západ. Potom v Kokorách, v Litovli, na Pajedlech, ve Valmezu a v Mořicích. Ještě jedno varování pro víkendový Zlín, širší centrum kolem třídy Tomáše Bati. Je tu festival Zlín žije, takže počítejte s hustým provozem a lidmi na silnici. Dobře dojeďte!
8: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tvoje dopoledne?
2: To

0: you mine.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
4: Potkejte tváře televize Nova.
3: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
4: S Kristýnou Kloubkovou.
3: A Martinem Pouvou.
5: Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu v Olomouci.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Tohle je
8: Radio Metropole.

0: Vaše rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc skvělé muziky.

Ladíte Rádio Metropole. Týden utekl jako voda a tak se do vod rybníčku mladé české hudební scény opět ponoříme. Je tady další díl pořadu Majdalový ryby, kde pro vás tahám hudební kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Pokud máte TikTok nebo trochu sledujete hudební trendy na téhle síti, dnešní kapela vám asi nebude úplně cizí. Na udici totiž máme Kruh 19. Ten se do povědomí posluchačů zapsal svým debutovým singlem s názvem Dinosaur, nostalgickou písničkou vzpomínající na dětství. Trocha té nostalgie zůstala i v jejich novince s názvem Noční tramvaj 93. Deska vyšla v dubnu a tohle teplicko-vršovické kytarové duo na ní představilo 3 nové singly. My si dnes pustíme hned ten první, pojmenovaný Berlin. Pohodlně se usaďte, tohle je Berlin od kapely Kruh 19.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
0: Posloucháš?
6: Radio Metropole.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Čau, čau, čau, tady Mikael. Tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. V horku v městské hromadné dopravě v Olomouci pomůže klimatizace. V Olomouci nyní jezdí 10 autobusů a 18 tramvají Evo s klimatizací. Dopravní podnik při obnově vozového parku na komfort cestujících myslí a v příštím roce čeká dodávku dalších klimatizovaných tramvají. Píše o tom report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Po 50 letech bude ve vesnici blízko Šumperka zase fungovat základní škola. Svobodná základní škola s novými metodami výuky se v Hraběšicích otevře v září. Bude moci vzdělávat až 24 dětí ve smíšené skupině, informuje deník.
2: Sport.
4: V Olomouci vyroste nová sportovní hala. Radní schválili studii na stavbu moderního areálu v Nemilanech zhruba za 236 milionů korun. Hala nabídne hrací plochu pro míčové sporty a tribunu pro 300 diváků. Součástí projektu bude i venkovní sportoviště, skatepark a nová autobusová točna pro městskou hromadnou dopravu. Stavba má skvěle doplňovat chystanou multifunkční halu na Nové Velkomoravské. Tolik aktuální zpravodajství. Zůstaňte s námi, za malou chvíli jsou tu slíbené informace z dopravy a samozřejmě i nejčerstvější počasí.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Tropické šílenství pokračuje. Dnes naměříme až 37 stupňů, zítra dokonce skoro 40. S těmito extrémními teplotami a ostrým sluncem souvisí i varování. V zemi se tvoří vysoké koncentrace přízemního ozonu. Na severozápadě už platí smogová situace. Hlavně v odpoledních hodinách se vyhněte těžké fyzické práci. Platí to i pro děti, starší i kardiaky. Plaťte se, co to dá, úleva přijde až po víkendu. Víme, jak bude. Sobota, neděle, tropy, teploty atakují 40 stupňů.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Vysíláme rychlé dopravní zprávy. Pozor na čerstvou nehodu u Zábřehu, kde osobní auto narazilo do stromu, překážka na silnici, tak dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor na odstavená auta D1 před exitem Hranice ve směru na Ostravu, další odstavené auto na D46 před exitem Olšany ve směru na Olomouc. Rychlé dopravní zprávy pokračují dál, když jedete směrem na Zlín, stále platí varování kvůli festivalu Zlín žije. V centru hlášena spousta lidí. Kde jsou policisté? Hlídky potkáte na D35 na exitu Mladeč, na D1 na exitu Hulín Západ, na D55 na exitu Hulín a za exitem Napajedla. Jsou potom v Olomouci na 17. listopadu. Hlídky jste viděli v Kokorách, v Horní Loděnici a v Boskovicích. Dobře, dojeďte!
2: Radio

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
4: Potkejte tváře televize Nova.
3: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
4: S Kristýnou Kloubkovou.
3: A Martinem Touvou.
4: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Tohle je Radio.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Máme tu sobotu 27. června a s ní i plán, jak přežít tohle tropické šílenství. Jestli se nechcete vyloženě roztéct, schovejte se do chládku kin na nový animák Toy Story 5. Hrají ho v olomouckém Metropolu, v Prostějově, Přerově, Valmezu i v Letňáku v Boskovicích. Olomoucké Premier Cinemas zase sází na romanci po večerce. Pokud ale vedro neřešíte, v Olomouci na Paloučku u ES klubu dnes open air rozbalí Čechomor. Na Hrubé vodě dnes zažijete divoký western a v Mohelnici na gastrofestivalu můžete ochutnat i křupavé červíky. Na zámku v Plumlově večer romanticky zahraje Ivan Hlas Trio a v Rakové u Konice propuknou obří oslavy obce, které moderuje naše Martina Kvítko. Děti za vysvědčení odměňte na dětských dnech v parku v Hranicích nebo v Hanušovicích. V Šumperku a Zábřehu pak dávají hru Pět švestek. No a až večer vzduch trochu schladne, vyraste do Letňáku v Mostkovicích. Dnes tam dávají komedii, říkají Milars, a v neděli večer akce Milionář. Užijte si to.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. Yeah,

0: Top of the Pop. Radio Metropole. Top of the Pop.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Vaše rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe tě. A i když jsou její skladby často introspektivní, mají sílu tě rozhýbat i uklidnit zároveň. Pokud hledáš něco skutečně autentického a osvěžujícího, Gracie je jasná volba. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli přinášíme ještě víc.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Místní rádio. Místní zprávy.
4: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
5: Sport. Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy 2. ročníkem prestižní paraatletik z Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna, vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
6: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
7: Pokud už padáte únavou z tropických veder, máme pro vás dobrou zprávu. Konec rozpáleného pekla jen na dohled. Ještě o víkendu extrémní počasí, teploty do 40 stupňů, v pondělí pomaličku dorazí studená fronta, přinese mraky, teploty srazí na takových snesitelnějších 32, v úterý naměříme 29 a od středy se konečně nadechneme při příjemných 25 stupních. Vydržte to, víkendové finále veder je sice drsné, ale brzy už se ochladí. Víme, jak bude o víkendu tropy, potom už jenom lepší horko.
1: Radio Metropole za volantem.
7: Začínáme nehodou u Nelešovic. Dva osobáky v sobě, jedno auto převrácené, tvoří se kolony na místě, záchranáři. S nehodou u Nelešovic začínají rychlé dopravní zprávy. Dořešuje se nehoda u Zábřehu, auto narazilo do stromu. Na Týnecké překáží provozu porouchaná dodávka, to už jsme v Olomouci, projíždějte opatrně. Bystřička, tady narazíte na neoznačený stroj, drtí větve, stojí přímo v zatáčce, pozor na bezpečnost provozu u Bystřičky. Policejní hlídky v Buchlovicích na D46 u exitu Drysice, v Samočiškách na Tovařské ulici, na dálnici D1 na exitu Hulín Západ a taky ve Slížanech na ulici 1. máje. Dobře dojeďte.
8: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill.

0: barna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Pánové, držte si klobouky a dámy, vy raději taky. Francouzský fotbalový expres Osman Dembele totiž na mistrovství světa předvedl kousek, ze kterého obráncům Norska ještě teď třeští hlava. Při výhře Francie 4:1 stihl nasázet hat-trick za neskutečných 25 minut. Rychlejší byl v celé historii šampionátu už jen jeden chlapík v roce 1954. Útočník Paříže a čerstvý držitel zlatého míče zářil hlavně u třetího gólu. To byla vyloženě fotbalová poezie. Francouzi si 50 vteřin ťukali míč tak dokonale, že se ho dotkl úplně každý hráč na hřišti, než ho Dembele s ledovým klidem poslal do sítě. Sám střelec po zápase skromně hlásil, že to sice bylo pěkné, ale to nejdůležitější teprve přijde. Francie tak s přehledem vyhrála skupinu a dál válcuje turnaj.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Radio Metropole
3: a dopolední chill. Ideální soundtrack před obědem.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další informace. Pojďte si je poslechnout. Plumlovský zámek na Prostějovsku ohrožuje dřevomorka. Kvůli tomu nabere oprava severní fasády zámku zpoždění. Dřevomorka napadla trámy a ohrožuje stabilitu památky. Sanace a výměna trámu potrvá nejméně rok. Zlepšení mobilního signálu ve vlacích. Správa železnic s operátory dokončila za téměř 73 milionů korun instalaci 5G sítě do tunelů na trati z Prahy do Ostravy a Brna. Postupné zapojení začne tento měsíc.
3: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující.
2: Doplnil mluvčí zprávy železnic David Kabele.
1: Sport.
4: Fotbalová Sigma Olomouc mění vedení. Spolek na valné hromadě zeštíhlil výbor ze 13 členů na 7. Předsedou zůstává Jakub Beneš, novými místopředsedy jsou Michal Hrubý a David Rozehnal. Po dlouhých letech v klubu úplně končí známé tváře jako Jaromír Gajda nebo Josef Lébr. Nový výbor se chce zaměřit na rozvoj mládežnické akademie a správu Androva stadionu. Zprávy z regionu pro tuto chvíli končí. Vy ale nikam neodcházejte, protože už za moment se podíváme na to, jak to vypadá na našich silnicích a jaké počasí nás dnes čeká.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Máme před sebou víkend, který se zapíše do historie. Teploty vyšplhají na extrémních 37 stupňů ve stínu, zítra taky minimálně 38. Podle meteorologů jsou v ohrožení absolutní české teplotní rekordy a rtuť teploměru se může místy přiblížit až k šílené 41. Červnové dny jsou dlouhé, slunce pálí na maximum a vy nezapomínejte na pitný režim a schovejte se někam do stínu. Víme, jak bude. Jasno, teploty budou o víkendu atakovat 40.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz. Rádio Metropole. Za volantem.
5: Dopravní informace začínáme v Kroměříži, konkrétně v ulicích Teršová poštovní v Hulíně. Hoří střecha rodinného domu a palety na místě jsou hasiči, ulice je úplně uzavřená. Dálnice D1 ve směru na Ostravu, kilometr 233, porouchané osobní auto, projíždíte s opatrností. Boskovice, Otakara, Kubína, tady nefungují semafory, křižovatka je kompletně bez proudu, tvoří se kolony, pravidlo pravé ruky potřeba oživit. Policejní hlídky Buchlovice měří na silnici první třídy a taky v Hranicích přímo na Hranické ulici. Klimatizaci opatrně a šťastnou cestu.
1: Radio Metropole.

0: Vítejte v sauně pod širým nebem. Sobota jako malovaná, jen kdyby se někdo nahoře nepokoušel upéct pizzu přímo na asfaltu. Máme 37 stupňů, takže jestli nejste právě v lednici nebo v bazénu, děláte velkou chybu. Hoďte povinnosti za hlavu, protože tohle je přesně ta chvíle, kdy potřebujete jediné, pořádný přísun energie. Hit za hitem, nejlepší muzika a osvěžení pro vaše uši. Vychutnejte si tuto sobotu v naší společnosti.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Olomoucký report CZ.
1: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: zvolit.
1: Metropole právě dnes.
2: Je sobota 27. června a my startujeme dnešní kalendárium. Pokud vyrážíte ven, rozhodně doma nenechte sluneční brýle. Dnes je totiž jejich mezinárodní den a v tomhle vedru se bez nich neobejdete. K tomu si klidně dejte i něco osvěžujícího, slavíme totiž také den ananasu. Narozeniny dnes slaví oblíbený český režisér Jan Hřebejk, filmový Spider-Man, Tobey Maguire nebo představitel Nevilla z Harryho Pottera, herec Matthew Lewis. Z našich regionálních osobností gratulujeme přednostovi z Univerzity Palackého Petru Konečnému a také starostovi Šternberka Stanislavu Orságovi. Na závěr si připomínáme i jeden černý den našich dějin. Přesně před 76 lety komunisté popravili 4 odsouzené ve vykonstruovaném politickém procesu. Doktorku Miladu Horákovou, Záviše Kalandru, Jana Buchala a Oldřicha Pecla. Nezapomínejme, tohle je kalendárium na 27. června a díky, že nás ladíte.
1: Metropole právě dnes.

0: vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2023.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozzáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report. Místní rádio. Místní zprávy.
2: Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město vyhlásilo boj s vizuálním smogem. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Pokud si necháváte doručovat do zásilkových boxů v ulicích jídlo, teď to raději nedělejte. Potravináři varují, že v boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí zkažení potravin.
3: Sport. Fotbalisté Prostějova odstartovali přípravu na novou sezónu šance Národní ligy. V prvním utkání sice prohráli s Brnem 1-4, pod novým trenérem Bohuslavem Pilným se ale tvoří zajímavý tým. Pokračuje totiž úzká spolupráce s olomouckou Sigmou. V SKáčku zůstává útočník Denis Kramář a nově z Hané přicházejí mladíci Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor a Matěj Kolařík. Fanoušky navíc potěší, že v klubu dál pokračují i opory Koudelka, Šindelář a Matoušek. Informační blok máme za sebou. Teď už vás ale čeká jen samá pohoda. Nejdřív si posvítíme na předpověď počasí a hned potom projedeme s dopravou ty nejdůležitější úseky na Moravě.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Příliv extrémně horkého vzduchu ze Sahary vrcholí. Dnes nás potrápí teploty kolem 37 stupňů. V neděli se uvaříme dokonce při 40. Vzduch je navíc neskutečně suchý a že jde o naprosto výjimečnou situaci, dokazují i sázkové kanceláře. Bookmakeri totiž vypsali speciální kurzy na to, zda padne dosavadní absolutní český rekord 40,4 stupně z roku 2012. Tak vyplatí se jet celkově v klidovém režimu a s nějakým drinkem v ruce, víme jak bude, horko, teploty budou atakovat 40 stupňů Celsia.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Vysíláme víkendovou dopravu a máme skvělou zprávu pro všechny, kdo v Olomouci jezdí tramvají. Výluka přes Tržnici, která měla původně trvat až do srpna, skončí dřív. Dopravní podnik potvrdil, že opravu kanalizace stihne dokončit dříve a tramvaje se do úseku mezi okresním soudem a Tržnicí vrátí už v pátek 17. července. Pozor ale na malou změnu, která platí od dnešní soboty. Náhradní autobusová linka X mění svůj jízdní řád a přes den bude jezdit v 10-minutovém intervalu. Tolik z dopravy. Ať už jedeme kamkoliv, přejeme super den.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Zatímco venku panuje tropický masakr, já tu pro vás hlídám ty nejlepší hity, které zaručeně zvednou náladu. Víkend je od toho, abychom ho trávili v klidu, tak hledejte nejbližší stinný park nebo vodu. Pamatujte, že dnes je nejdůležitější klidový režim a dostatek tekutin. Hit za hitem a nejlepší muzika vás provází celým dnem. Užijte si tento víkendový čas s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner. Škoda, Volkswagen a Audi.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Fajn Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají další skvělé zvuky a příběhy.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu Kaktusová sukulentou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v smetanových sadoch. A návštěvníci uvidia pestru prehliadku rastlin od členov klubu Kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že je určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. To je vlastne tí členovia toho klubu Kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu Kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročí svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se bude kupovat na městě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun. Takže na městě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. V horku v městské hromadné dopravě v Olomouci pomůže klimatizace. V Olomouci nyní jezdí 10 autobusů a 18 tramvají Evo s klimatizací. Dopravní podnik při obnově vozového parku na komfort cestujících myslí a v příštím roce čeká dodávku dalších klimatizovaných tramvají. Píše o tom report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Po 50 letech bude ve vesnici blízko Šumperka zase fungovat základní škola. Svobodná základní škola s novými metodami výuky se v Hraběšicích otevře v září. Bude moci vzdělávat až 24 dětí ve smíšené skupině, informuje deník.
2: Sport.
4: V Olomouci vyroste nová sportovní hala. Radní schválili studii na stavbu moderního areálu v Nemilanech zhruba za 236 milionů korun. Hala nabídne hrací plochu pro míčové sporty a tribunu pro 300 diváků. Součástí projektu bude i venkovní sportoviště, skatepark a nová autobusová točna pro městskou hromadnou dopravu. Stavba má skvěle doplňovat chystanou multifunkční halu na Nové Velkomoravské. Tolik aktuální zpravodajství. Zůstaňte s námi, za malou chvíli jsou tu slíbené informace z dopravy a samozřejmě i nejčerstvější počasí.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Tropické šílenství pokračuje. Dnes naměříme až 37 stupňů, zítra dokonce skoro 40. S těmito extrémními teplotami a ostrým sluncem souvisí i varování. V zemi se tvoří vysoké koncentrace přízemního ozonu. Na severozápadě už platí smogová situace. Hlavně v odpoledních hodinách se vyhněte těžké fyzické práci. Platí to i pro děti, starší i kardiaky. Chlaďte se, co to dá, úleva přijde až po víkendu. Víme, jak bude. Sobota, neděle, tropy. Teploty a takový 40 stupňů.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Příjemný víkend, máme pro vás aktuální dopravní informace. Pokud míříte autem na Svatý Kopeček, máme pro vás zprávu o plánovaných změnách. Autobusová zastávka u Baziliky ve směru na Samotišky se má v budoucnu přesunout. Současné místo před knihovnou je totiž nebezpečné. Autobusy tam blokují jízdní pruh a řidiči riskantně předjíždějí v zatáčce. Nové stání vznikne pod zatáčkou naproti restaurace U Macků, ovšem na úkor současných parkovacích míst. V budoucnu zde navíc musíme počítat s novým přechodem a hlavně s omezením rychlosti na 30 km v hodině. Přejeme vám klidnou a bezpečnou jízdu. Další dopravní info přineseme opět za hodinu.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: éteru se dnes nese vůně dobrodružství, i když je vedro k padnutí. V Rakové u Konice právě vypukly oslavy a na hrubé vodě řádí divoký západ. Doufám, že mají všichni povinnou zastávku u sudu s vodou, protože tohle je dnes skutečná sobotní divočina. U nás ale vládne klid a pohoda, hit za hitem, nejlepší muzika, která vám zaručeně zlepší náladu. Čeká vás skvělá víkendová jízda.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Posloucháš? Radio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Heidi Klum, která není jen světovou modelkou, ale taky umí dostat energii do světa hudby a showbiznisu. Heidi ví, jak zaujmout. Ať už na mole nebo u mikrofonu, její styl je unikátní a přitahuje pozornost. Je jako ten kámoš, co do každé party přináší šmrnc a nikdy mu nechybí ta správná dávka humoru. Pokud chceš cítit ten mix elegance a zábavy, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé příběhy a hvězdy.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: A teď se podíváme, o čem se v našem regionu aktuálně nejvíc píše na internetu. Všechna tři hlavní témata mají bohužel společného jmenovatele – oheň a extrémní vedro. První velkou zprávou žije web olomouc.cz. Kvůli brutálním tropům a suchu vydal hejtman od včerejšího poledne přísný zákaz rozdělávání ohňů, pálení klestí a dokonce i používání pyrotechniky po celém kraji. Hasiči jen za poslední týden rotovali u 15 lesních požárů, takže pokud nechcete vyfasovat pokutu až 100 000 korun, na romantické táboráky u buřtů raději rychle zapomeňte. Na Šumperském reji se pro změnu píše o tom, že policisté konečně čapli žháře z Jesenicka. 38-letý výtečník děsil jarní Lipovou lázně, kde stihl zapálit kontejnery, balíky slámy a v tomhle suchu dokonce i stromy v lese. Hasičům sice pořádně zatopil, ale policistům se nakonec ke všemu přiznal a teď mu hrozí rok natvrdo. No a prostějovský deník rozebírá čtvrteční drama v místním průmyslovém areálu. Ve filtračním zařízení tam vypukl obří požár, který se rozšířil až na střechu haly. Hasiči museli povolat speciální kontejner s CO, dvě přístroji a z budovy evakuovali 60 lidí. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale škoda jde přes 1,5 milionu. Buďte na sebe v tomhle horku opatrní a s plameny si rozhodně nezahrávejte.
0: Rádio Metropole.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Metropole.
2: Posloucháš Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report. Místní rádio. Místní zprávy.
2: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
3: Sport. Elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová potvrdila před Wimbledonem výbornou formu. Dokráčela na turnaji v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou a Karolína v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé sadě získala první gem, ovšem její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
4: Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy druhým ročníkem prestižní paraatletik z Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna. Vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
5: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Pokud už padáte únavou z tropických veder, máme pro vás dobrou zprávu. Konec rozpáleného pekla jen na dohled. Ještě o víkendu extrémní počasí, teploty do 40 stupňů, v pondělí pomaličku dorazí studená fronta, přinese mraky, teploty srazí na takových snesitelnějších 32, v úterý naměříme 29 a od středy se konečně nadechneme při příjemných 25 stupních. Vydržte to, víkendové finále veder je sice drsné, ale brzy už se ochladí. Víme, jak bude o víkendu tropy, potom už jenom lepší horko.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Na řadě míst v kraji musíme počítat s komplikacemi. Máme pro vás ale i jedno ulehčení. V Hranicích na Přerovsku se naplno rozběhla demolice starého mostu na třídě 1. máje. Kvůli těžké technice je teď kompletně uzavřená také Olomoucká ulice. Objízdné trasy pro osobní auta vedou po silnici 1. třídy číslo 47, kde se musíme otočit na kruhových křižovatkách u Drahotuš nebo u Sparty a najet zpět za mostem. Dobrou zprávu máme alespoň pro pěší. Od tohoto týdne už je v provozu provizorní lávka, takže přes stavení ještě bez problému projdeme. Přejeme vám pevné nervy za volantem. Situaci na silnicích budeme dál sledovat za hodinu.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Okay. Jestli nechcete trávit sobotu u rozpáleného sporáku, v Mohelnici na náměstí probíhá Street Food Festival. Od burgerů až po červíky je tam všechno. Kdo chce raději pořádnou nálož muziky, ať vyrazí na palouček v Olomouci na Čechomor. Ať už jste kdekoliv, hit za hitem a nejlepší muzika vás vždycky najdou. Dobrou chuť a ničím nerušený víkendový poslech.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
6: Strná, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Máme tu sobotu 27. června a s ní i plán, jak přežít tohle tropické šílenství. Jestli se nechcete vyloženě roztéct, schovejte se do chládku kin na nový animák Toy Story 5. Hrají ho v olomouckém Metropolu, v Prostějově, Přerově, Valmezu i v Letňáku v Boskovicích. Olomoucké Premier Cinemas zase sází na romanci po večerce. Pokud ale vedro neřešíte, v Olomouci na Paloučku u ES klubu dnes open air rozbalí Čechomor. Na Hrubé vodě dnes zažijete divoký western a v Mohelnici na gastrofestivalu můžete ochutnat i křupavé červíky. Na zámku v Plumlově večer romanticky zahraje Ivan Hlas Trio a v Rakové u Konice propuknou obří oslavy obce, které moderuje naše Martina Kvítko. Děti za vysvědčení odměňte na dětských dnech v parku v Hranicích nebo v Hanušovicích. V Šumperku a Zábřehu pak dávají hru Pět švestek. No a až večer vzduch trochu schladne, vyraste do Letňáku v Mostkovicích. Dnes tam dávají komedii, říkají Millars, a v neděli večer akci Milionář. Užijte si to.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další várku hvězdného výsledku.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Plumlovský zámek na Prostějovsku ohrožuje dřevomorka, kvůli tomu nabere oprava severní fasády zámku zpoždění. Dřevomorka napadla trámy a ohrožuje stabilitu památky. Sanace a výměna trámu potrvá nejméně rok. Zlepšení mobilního signálu ve vlacích. Správa železnic s operátory dokončila za téměř 73 milionů korun instalaci 5G sítě do tunelů na trati z Prahy do Ostravy a Brna. Postupné zapojení začne tento měsíc.
4: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující.
3: Doplnil mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Sport. Fotbalová Sigma Olomouc mění vedení. Spolek na valné hromadě zeštíhlil výbor ze 13 členů na 7. Předsedou zůstává Jakub Beneš, novými místopředsedy jsou Michal Hrubý a David Rozehnal. Po dlouhých letech v klubu úplně končí známé tváře jako Jaromír Gajda nebo Josef Lébr. Nový výbor se chce zaměřit na rozvoj mládežnické akademie a správu Androva stadionu. Zprávy z regionu pro tuto chvíli končí. Vy ale nikam neodcházejte, protože už za moment se podíváme na to, jak to vypadá na našich silnicích a jaké počasí nás dnes čeká.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Máme před sebou víkend, který se zapíše do historie. Teploty vyšplhají na extrémních 37 stupňů ve stínu, zítra taky minimálně 38. Podle meteorologů jsou v ohrožení absolutní české teplotní rekordy a rtuť teploměru se může místy přiblížit až k šílené 41. Červnové dny jsou dlouhé, slunce pálí na maximum a vy nezapomínejte na pitný režim a schovejte se někam do stínu. Víme, jak bude? Jasno, teploty budou o víkendu atakovat 40.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na silnicích v kraji máme rušno, buďte za volantem opatrní. Pokud se chystáte na Šumpersku, na silnici první třídy číslo 11 směrem na Rýmařov, máme pro vás důležité varování. Mezi Olšany a Vyšehořím už silničáři na více než 3 kilometrech kompletně obnovují vozovky. Hlavně ale pozor, na začátek týdne či od pondělí 29. června do čtvrtka 2. července bude tento úsek úplně uzavřený. Objízdné trasy musíme směřovat přes Šumperk nebo Lanškroun. Další úplná uzavírka nástupak čeká ještě v polovině července. Ředitelství silnic a dálnic navíc už teď hledá firmu na opravu navazujícího úseku z Rapotína do Sobotína, kde se začne stavět ještě letos. Sledujte značky a jeďte bezpečně. Čerstvý přehled z našich cest vám nabídneme zase do hodiny.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

a prázdniny zní dnes úplně všude. Hranice i Hanušovice servírují dětem skákací hrady, skluzavky a klauny. Rodiče, vím, že je to náročné, ale ty dětské úsměvy za to stojí. Jen mažte opalovacím krémem víc než chleba máslem. A zatímco si děti hrají, my vám servírujeme to nejlepší. Hit za hitem, nejlepší muzika, která vás nenechá v klidu. Ať vám tyto víkendové prázdninové začátky plynou jako po másle.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn.
0: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled. Proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z

0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
1: Pánové, držte si klobouky a dámy, vy raději taky. Francouzský fotbalový expres Osman Dembélé totiž na mistrovství světa předvedl kousek, ze kterého obráncům Norska ještě teď třeští hlava. Při výhře Francie 4:1 stihl nasázet hat-trick za neskutečných 25 minut. Rychlejší byl v celé historii šampionátu už jen jeden chlapík v roce 1954. Útočník Paříže a čerstvý držitel zlatého míče zářil hlavně u třetího gólu. To byla vyloženě fotbalová poezie. Francouzi si 50 vteřin ťukali míč tak dokonale, že se ho dotkl úplně každý hráč na hřišti, než ho Dembélé s ledovým klidem poslal do sítě. Sám střelec po zápase skromně hlásil, že to sice bylo pěkné, ale to nejdůležitější teprve přijde. Francie tak s přehledem vyhrála skupinu a dál válcuje turnaj.
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report. Místní rádio. Místní zprávy.
2: Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město vyhlásilo boj s vizuálním smogem. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Pokud si necháváte doručovat do zásilkových boxů v ulicích jídlo, teď to raději nedělejte. Potravináři varují, že v boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí zkažení potravin.
3: Sport. Čeští hokejbalisté si zahrají na mistrovství světa v Ostravě o zlato. Do finále postoupili, když v sobotu přemohli v semifinálovém střetu výběr Finska 8-1. O titul se český mužský tým střetne se Spojenými státy v neděli v 15 hodin 15 minut. Český ženský tým hraje na mistrovství světa o zlato dnes, a to od 19.30, a také se Spojenými státy. Uvidíme, jak to dopadne.
4: Informační blok máme za sebou. Teď už vás ale čeká jen samá pohoda. Nejdřív si posvítíme na předpověď počasí a hned potom projedeme s dopravou ty nejdůležitější úseky na Moravě.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Příliv extrémně horkého vzduchu ze Sahary vrcholí. Dnes nás potrápí teploty kolem 37 stupňů. V neděli se uvaříme dokonce při 40. Vzduch je navíc neskutečně suchý a že jde o naprosto výjimečnou situaci, dokazují i sázkové kanceláře. Bookmakeri totiž vypsali speciální kurzy na to, zda padne dosavadní absolutní český rekord 40,4 stupně z roku 2012. Tak vyplatí se jet celkově v klidovém režimu a s nějakým drinkem v ruce. Víme, jak bude. Horko, teploty budou atakovat 40 stupňů Celsia.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Vysíláme víkendovou dopravu a máme skvělou zprávu pro všechny, kdo v Olomouci jezdí tramvají. Výluka přes tržnici, která měla původně trvat až do srpna, skončí dřív. Dopravní podnik potvrdil, že opravu kanalizace stihne dokončit dříve a tramvaje se do úseku mezi okresním soudem a tržnicí vrátí už v pátek 17. července. Pozor ale na malou změnu, která platí od dnešní soboty. Náhradní autobusová linka X mění svůj jízdní řád a přes den bude jezdit v 10-minutovém intervalu. Tolik z dopravy. Ať už jedeme kamkoliv, přejeme super den.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole.

až slunce konečně zaleze, vyraste za kulturou. Pro rodinky je v Olomouci nový animák Toy Story 5, ale opravdová lahůdka přijde až večer. Zvu všechny fanoušky letňáků do Mostkovic, kde promítáme film Říkají mi Lars. Vezměte deku, repelent a přijďte si užít sobotní atmosféru pod hvězdami. My vám k tomu přidáme hit za hitem, nejlepší muziku a věřím, že si večer pod širým nebem naplno užijete. Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je sobota 27. června a my startujeme dnešní kalendárium. Pokud vyrážíte ven, rozhodně doma nenechte sluneční brýle. Dnes je totiž jejich mezinárodní den a v tomhle vedru se bez nich neobejdete. K tomu si klidně dejte i něco osvěžujícího, slavíme totiž také den ananasu. Narozeniny dnes slaví oblíbený český režisér Jan Hřebejk, filmový Spider-Man, Tobey Maguire nebo představitel Nevilla z Harryho Pottera, herec Matthew Lewis. Z našich regionálních osobností gratulujeme přednostovi z Univerzity Palackého Petru Konečnému a také starostovi Šternberka Stanislavu Orságovi. Na závěr si připomínáme i jeden černý den našich dějin. Přesně před 76 lety komunisté popravili 4 odsouzené ve vykonstruovaném politickém procesu. Doktorku Miladu Horákovou, Záviše Kalandru, Jana Buchala a Oldřicha Pecla. Nezapomínejme, tohle je kalendárium na 27. června a díky, že nás ladíte.
0: Metropole právě dnes. Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. V horku v městské hromadné dopravě v Olomouci pomůže klimatizace. V Olomouci nyní jezdí 10 autobusů a 18 tramvají Evo s klimatizací. Dopravní podnik při obnově vozového parku na komfort cestujících myslí a v příštím roce čeká dodávku dalších klimatizovaných tramvají. Píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Po 50 letech bude ve vesnici blízko Šumperka zase fungovat základní škola. Svobodná základní škola s novými metodami výuky se v Hraběšicích otevře v září. Bude moci vzdělávat až 24 dětí ve smíšené skupině, informuje deník.
1: Sport.
3: Elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová potvrdila před Wimbledonem výbornou formu. Dokráčela na turnaji v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou a Karolína v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé sadě získala první gem, ovšem její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
4: V Olomouci vyroste nová sportovní hala. Radní schválili studii na stavbu moderního areálu v Nemilanech zhruba za 236 milionů korun. Hala nabídne hrací plochu pro míčové sporty a tribunu pro 300 diváků. Součástí projektu bude i venkovní sportoviště, skatepark a nová autobusová točna pro městskou hromadnou dopravu. Stavba má skvěle doplňovat chystanou multifunkční halu na Nové Velkomoravské. Tolik aktuální zpravodajství. Zůstaňte s námi, za malou chvíli jsou tu slíbené informace z dopravy a samozřejmě i nejčerstvější počasí.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Tropické šílenství pokračuje. Dnes naměříme až 37 stupňů, zítra dokonce skoro 40. S těmito extrémními teplotami a ostrým sluncem souvisí i varování. V zemi se tvoří vysoké koncentrace přízemního ozonu. Na severozápadě už platí smogová situace. Hlavně v odpoledních hodinách se vyhněte těžké fyzické práci. Platí to i pro děti, starší i kardiaky. Plaťte se, co to dá, úleva přijde až po víkendu. Víme, jak bude. Sobota, neděle, tropy, teploty atakují 40 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Příjemný víkend, máme pro vás aktuální dopravní informace. Pokud míříte autem na Svatý Kopeček, máme pro vás zprávu o plánovaných změnách. Autobusová zastávka u Baziliky ve směru na Samotišky se má v budoucnu přesunout. Současné místo před knihovnou je totiž nebezpečné. Autobusy tam blokují jízdní pruh a řidiči je riskantně předjíždějí v zatáčce. Nové stání vznikne pod zatáčkou naproti restaurace U Macků, ovšem na úkor současných parkovacích míst. V budoucnu zde navíc musíme počítat s novým přechodem a hlavně s omezením rychlosti na 30 km v hodině. Přejeme vám klidnou a bezpečnou jízdu. Další dopravní info přineseme opět za hodinu.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Mám pro vás netropickou radu. Dejte si pohov. Meteorologové varují před vysokou koncentrací ozonu, takže dnes žádné hrdinské víkendové výkony. Heslo dne je maximální veget, minimální pohyb. Vaše tělo vám poděkuje a vy si v klidu vychutnáte naše vysílání. Hit za hitem a nejlepší muzika. Tak zůstaňte v klidu a v chládku.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v cyklovýletech po našem kraji, tentokrát zamíříme na jednu z nejoblíbenějších tras u nás, to znamená legendární cyklostezku Bečva. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a cyklisty.
1: Odkud kam pojedeme a co je na této trase na cyklostezce Bečva tak oblíbené?
2: Tak dneska vás pozvu zajímavým autobusem, který by vyjížděl z Lipníku nad Bečvou a jel by přes hranice Valmez až do Vsetína a vraceli bychom se, tam vystoupíme a vracíme se dále zpátky po cyklostezce Bečvě. Skoro celá Bečva je asfalt, velice krásný povrch, krásný výhledy na řeku, krásný výhledy na města. A co je zajímavý, tak jediný kopec je mezi Vsetínem a Valmezem, což je vlastně most, který musíte přejet, jinak je to pořád skopečka až do Lipníku.
1: Zvládnou cyklostezku Bečva i rodiny s dětmi, nebo je to spíše pro zkušenější cyklisty?
2: Doporučuji rodiny s dětmi. Doporučuji více dětí, klidně jeden rodič. Je to bezpečný, je to krásně značený a je to úplná pohoda.
1: Můžeme se někde dobře najíst nebo se někde příjemně zastavit na občerstvení?
2: V každém městečku objevíme, co hrdlo náčí. Od zmrzliny po vynikající gastro. Budete projíždět gastroprodukty, které si můžete vybrat podle vlastní chuti.
1: Inul cyklostezka Bečva je další skvělý tip na pohodový výlet po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému za inspiraci, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dnes s námi ve vysílání. Honzo, díky, šťastnou cestu.
2: Děkuji a všem cyklistům, potkejme se na Bečvě.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A jestli máš rád elektroniku s nádechem duše a popu, SG Lewis je přesně to, co hledáš. Tenhle britský producent a zpěvák dokáže mixovat chillové beaty s chytlavými melodiemi tak, že tě to nenechá v klidu. Jeho hudba je jako noční procházka městem. Tajemná, stylová a trochu sexy. SG Lewis vytváří zvuky, které tě unesou do světa plného emocí i energie zároveň. Zůstaň s námi, protože na Metropoli tě čeká víc skvělých zážitků.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
1: Pokud už padáte únavou z tropických veder, máme pro vás dobrou zprávu. Konec rozpáleného pekla je na dohled. Ještě o víkendu extrémní počasí, teploty do 40 stupňů. V pondělí pomaličku dorazí studená fronta, přinese mraky, teploty srazí na takových snesitelnějších 32. V úterý naměříme 29 a od středy se konečně nadechneme při příjemných 25 stupních. Vydržte to, víkendové finále veder je sice drsné, ale brzy už se ochladí. Víme, jak bude o víkendu tropy, potom už jenom lepší horko.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky –

0: Víkendový chill Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Sofiana, zpěváka, který vnáší do hudby svůj osobitý styl a emoce. Jeho skladby jsou plné síly a opravdovosti, což z něj dělá interpreta, kterého rozhodně stojí za to poslouchat. Sofian je jako ten kámoš, který tě vždycky podpoří a přinese dobrou náladu. Jeho hudba má ten správný šmrnc a umí tě chytit od první vteřiny. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc skvělých hudebních příběhů. Čekám na...

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Blížíme se k podvečeru. Díky všem za zprávy, jak tuhle tropickou sobotu zvládáte. Od těch, co leží v lednici, až po hrdiny, co makají na slunci. Klobouček dolů. Dnešní den byl sice výživný, ale zítra nás čeká ještě větší nálož tepla. Tak se dnes pořádně schlaďte, dobře se vyspěte a zítra zase nalaďte naši frekvenci. Hit za hitem, nejlepší muzika a krásný zbytek víkendu pro všechny.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tohle je
7: Radio Metro.

0: Metropole. Život ve městě.
1: A teď se podíváme, o čem se v našem regionu aktuálně nejvíc píše na internetu. Všechna tři hlavní témata mají bohužel společného jmenovatele oheň a extrémní vedro. První velkou zprávou žije web olomouc.cz. Kvůli brutálním tropům a suchu vydal hejtman od včerejšího poledne přísný zákaz rozdělávání ohňů, pálení klestí a dokonce i používání pyrotechniky po celém kraji. Hasiči jen za poslední týden rotovali u 15 lesních požárů, takže pokud nechcete vyfasovat pokutu až 100 000 korun, na romantické táboráky u buřtů raději rychle zapomeňte. Na Šumperském reji se pro změnu píše o tom, že policisté konečně čapli žháře z Jesenicka. 38-letý výtečník děsil jarní Lipovou lázně, kde stihl zapálit kontejnery, balíky slámy a v tomhle suchu dokonce i stromy v lese. Hasičům sice pořádně zatopil, ale policistům se nakonec ke všemu přiznal a teď mu hrozí rok natvrdo. No a prostějovský deník rozebírá čtvrteční drama v místním průmyslovém areálu. Ve filtračním zařízení tam vypukl obří požár, který se rozšířil až na střechu haly. Hasiči museli povolat speciální kontejner s CO2 přístroji a z budovy evakuovali 60 lidí. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale škoda jde přes 1,5 milionu. Buďte na sebe v tomhle horku opatrní a s plameny si rozhodně nezahrávejte.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.
3: Master Mix.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Hele, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se, další info přijde hned na rádiu Metropole.

0: Až Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší party a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná energie, ale zároveň příjemná na poslech. Pokud chceš vědět, co je ta pravá letní atmosféra, zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další skvělé zážitky.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu Kaktusová sukulantou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v Smetanových sadoch. A návštěvníci uvidí pestru prehliadku rastlin od členov klubu Kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok Flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na Flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. To je vlastne tí členovia toho klubu Kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu Kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročie svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné sa bude kupovať na mieste. Plnopláci je v hodnote 100 korun a študenti seniory v hodnote 60 korun. Takže na mieste, kto príde, si kúpi vstupné a môže ísť na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce, i když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. A tahle holandská dvojka, i když to má v názvu, není nemocná. Naopak, jejich hudba ti dá pořádnej šťouchanec. Sick Individuals přinášejí taneční rytmy, co tě nenechají sedět, a melodie, co se ti vrátí i ve snu. Jejich styl je mixem energického EDM s kapkou popu, takže je to jako když ti dá kamarád kofein v podobě hudby. Jestli chceš něco, co ti rozproudí krev a zvedne náladu, tak je to jasná volba. Zůstaň naladěnej, na Metropoli toho bude víc

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
1: Sport.
2: Elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová potvrdila před Wimbledonem výbornou formu. Dokráčela na turnaji v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou a Karolína v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé sadě získala první gem, ovšem její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
3: Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy druhým ročníkem prestižní paraatletics Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna, vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Pokud už padáte únavou z tropických veder, máme pro vás dobrou zprávu. Konec rozpáleného pekla je na dohled. Ještě o víkendu extrémní počasí, teploty do 40 stupňů. V pondělí pomaličku dorazí studená fronta, přinese mraky, teploty srazí na takových snesitelnějších 32. V úterý naměříme 29 a od středy se konečně nadechneme při příjemných 25 stupních. Vydržte to, víkendové finále veder je sice drsné, ale brzy už se ochladí. Víme, jak bude o víkendu tropy, potom už jenom lepší horko.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly.
6: I took the long road across the ocean.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných hudebníků.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

Tady je tvoje metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: Vašky.
1: Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Byly dvě hodiny.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování.